očimi planou, dva kroky dopředu a jeden stranou. Střelci střílí na uvítanou, dva kroky dopředu a jeden stranou.

Špičáci padají, věže se lámou, dva kroky dopředu a jeden stranou. Královna čeká, projíždím bránu, dva kroky dopředu a jeden stranou.

rádiu Litera doznela rozhlasová hra Zajace. Autor Zurab Kandelaki. Preklad Olga Duhanová. Dramaturgia Milan Frolo. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Peter Rašev a Dana Košická. Zvuk Imrich Adamko a Stanislava Ďurišová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.

0: V rádiu Litera doznelo pásmo o legendárnom športovom reportérovi Slovenského rozhlasu Gabovi Zelenajovi. Pre rozhlas pripravil Stanislav Dudka. Účinkovali Gabo Zelenaj, Stanislav Dudka, Juraj Benčík, Jozef Adamec, František Chmelár a Ľubomír Solček. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2006.
1: Počúvate Rádio Litera.

V rádiu Litera doznela rozhlasová hra Zajace. Autor Zurab Kandelaki. Preklad Olga Duhanová. Dramaturgia Milan Frolo. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Peter Rašev a Dana Košická. Zvuk Imrich Adamko a Stanislava Ďurišová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.

krásná, když se tak usmíváš. To sem teď ale nepatří. Rychle se vrátím na zem. Jezdec D3.

0: pod kolesa, čo?
1: Nie, dovolte, prosím, pustite ma.
0: Vlak sa už pohol nevidíš.
1: Nie, prosím, práve preto, pustite ma, prosím.
0: Počujte vy, neopovážte sa, počujete, nerobte to!

0: mein Papa, der war ein wunderbarer Clown. Oh, mein Papa, der war ein großer Mann.
1: Odkiaľ poznáte túto pesničku? Veď je zabudnutá.
0: Ako počujete, nie je? Tak, už je to OK. Nepoviete mi, že voniam?
1: Necítim. Slzy ste mi utrli, ale nos. Mám ešte plný od dojatia.
0: Prosím.
1: Nie je zasoplená.
0: Nie. Trošku od krvi, ale sopel tam nie je.
1: Teraz bude. Ďakujem. Keby bol soplík váš a krv moja, nechal by som si ju na pamiatku.
0: Môžem takto zostať. Už som celá dolámaná z toho kresla. Môžem.
1: Abíšak.
0: Čo, prosím?
1: Abíšak.
0: A to je čo? Také zaklínadlo?
1: Nie. Meno.
0: Meno?
1: Jednej postavy z jedného románu. Končí slovami. Moment, spomeniem si. Končí slovami. Môj anjel Abíšak vstáva ze židle. Na sobě jen pestrý šátek. Její oči jsou temné jako stany kedarců. Chci zase mít Boha. A posílej mi dívku.